0: Och, du bist mit Sachsen.
1: Pet. Malo nám tu na dýlu. Vrlo malo.
0: Jem dva. Jem dva.